0: cítím teď.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, právě jsme slyšeli písničku nazvanou Noční plán od kapely Něco Něco. Tohle trio, tedy Tomáš, Alžběta a Vašek, před pár měsíci pokřtili své květnové album nazvané Majonéza. Právě z něj pochází song, který jsme právě slyšeli. Fanoušci jej však mohli poslouchat už před samotným vydáním alba, protože jej kapela vydala jako takovou singlovou ochutnávku už někdy v dubnu, myslím. Někdy tehdy jsem si toho všiml. No, takže úplná novinka to není, ale tak trochu je, přece jen z letošního roku.
2: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
3: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la ville.
2: Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, ještě jednou, tentokrát vás konečně mohu přivítat u dalšího českého pořadu zde na City Park Rádiu v Launceston. Opět jsem s vámi já, Pavel Černík, jako každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní vám přináším nějaké ty české písničky, abychom si spolu připomněli, co nám naše česká muzika přináší, anebo spíš, co nového se na české hudební scéně odehrálo. Předcházející dvě hodinky tu s vámi byl Harry Mills a jeho pořád Drive Time. To ale není konec našeho večera zde na City Park Radio, protože po naší krátké české hodince se na vás opět těší Jace a Joe s programem New Brew. To bude po 8. hodině a pokud vydržíte naladění na našem rádiu až do 10. hodiny večerní, tak se můžete těšit na program Let's Talk. To bude tedy večer na našem rádiu a než se ta 8. hodina přiblíží, čeká nás samozřejmě hromada českých písniček, takže nikam neutíkejte, je na co se těšit. A já budu pokračovat další, no vidíte, řekl jsem hromada českých písniček a ta následující zrovna česká není, tedy zpěvák český je Jan Bendik.

0: právě nám dohrál Jan Bendik s písničkou nazvanou Nezabudám. Honza mě svou nejnovější písničkou překvapil teprve minulý týden, kdy ji vydal. Běžně totiž zpívá česky, čas od času si troufne i na romštinu, protože původem je Rom. Ale tentokrát se odhodlal vydat za roh ke slovenštině. To je taková zajímavá volba. No, zdá se, že mu to nevadí, že mu to jde. A přiznám se, že tím, jak vybírám písničky takhle velmi rychle vydané nebo nedávno vydané, tak vlastně k ním často nenajdu ani nějaký příběh, protože rozhovory s autory vznikají často až po pár týdnech nebo měsících od vydání písniček či alb, takže i v tomto případě bohužel noviny zklamaly a o písničce toho moc nenapsali zatím. A každopádně od fanoušků se zdá být celkem zájem. No a když už jsem mluvil o té volbě jazyka, tak mě to připomnělo, že máme i volbu pro vás, vážení posluchači, protože i vy mi můžete doporučit hudbu na příští vysílání. Chtěli byste třeba víc rockových písniček nebo raději dechovku? A co třeba pořádný metalový nářez? Neváhejte, napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a my se pomaličku, ale jistě podíváme někam dál.
1: Ever wanted to let the presenter know how much you're enjoying the program? Or perhaps you have some information to tell us? Or just want to let us know where you are listening? It's so easy to stay in touch. City Park Radio now has a text line straight to the studio. Just text your message to 0438 18 7686. Your message can be as long as you want, or short and succinct. Of course, you can still call us on the telephone, but now you can also text a message to 0438 18 7686. It's just another way to be in touch with your community station. That's the text line for City Park Radio.
0: It's 20 minutes past 7 o'clock and the next song is from a band called Čtvrt na smrt.

Slyšeli jsme kapelu Čtvrt na smrt se skladbou nazvanou 6 kilometrů pod kopcem. Tahle morbidně nazvaná banda se chystá vydat novou desku nazvanou Přestalo pršet a stejně nás vyhnali na déšť. Tenhle název prý nedokázali zkrátit a asi jim došla nějak ta trpělivost s krátkými názvy. Každopádně na desce si dali pořádně záležet. Pracují na ní už od začátku minulého roku a vydání chystají na konec letošního října. Aby toho nebylo málo, tak to datum si stanovili už před pěkně dlouhou dobou, jako takový poslední termín, kdy to skutečně musí vydat. A do toho jim vstoupila spousta zajímavých příhod, včetně zlomené ruky jejich kytaristy, takže nahrávání, no, byla to údajně velká zábava. V srpnu, tedy vlastně v letošním měsíci, to měli, pokud vím, poslat do lisovny gramofonových desek, takže pokud se jim to povedlo, snad se skutečně vydání a křtu na konci října dočkáme. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, je také jednou z ukázek, kterými se kapela snažila navnadit své fanoušky. Zda se dočkáme nějaké další ještě před říjnem? To nevím, ale pokud vyjde, tak si určitě pustíme. No ale pojďme k dalším písničkám, pomaličku se nám blíží 7:30, takže nás čeká něco klidnějšího, tedy, no víte co, klidné to nebude, protože to bude kapela Celeste a Charles a jejich písničky klidné nejsou, ale ta následující pochází z alba nazvaného Klid. O tom si povíme hned po písničce.

0: Právě nám dohrála písnička nazvaná Zamkni mě u sebe doma v podání kapely Celest a Charles. Tohle je z loňského alba nazvaného Klid, které ale klidně rozhodně nezní, jak už jste sami slyšeli. Naopak, album je pěkně divoké. Je teprve druhé v pořadí, protože kapela má za sebou pouze pár let působení. Vznikly v roce 2019, tedy krátce před koronavirem, a svého druhého alba se dočkali teprve loni v červnu, tedy jestli jsem si to správně přečetl, doufám, že jsem si to nepopletl, ale zaujala mě taková zajímavost, že na mixování alba se podílel slavný americký producent John Fields, který má za sebou i další slavná jména jako Miley Cyrus a další. Takže taková česká kapela nějakým zázrakem dosáhla na takovéto zahraniční jméno. No, pojďme dále, máme pomaličku 7:30 a já krátce promluvím k našim anglicky mluvícím posluchačům, aby také věděli, o co vlastně jde.
1: With music for us all, City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Hello everybody, hope you are enjoying our short Czech song. It's the Check It Out time. Lot of Czech songs from the Czech Republic, checking out all the newest from our music environment. Now, what's going on? It's half of our time, half time. It means usually that I will tell you what's gonna happen next, because if you stay tuned for another half an hour, there is gonna be next show, The New Brew, brought to you by our very own Jace and Joe. For those who enjoy shows until the late evening, there is gonna be Let's Talk at 10 o'clock tonight. So that's the evening on City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM. You can as well listen to us online at our website cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. And because we are the community station, we have as well a note from our community diary. So let me grab one. And this one is about the exhibitions in Launceston of solo artists' work. They are changing locations with these shows in place until the 16th of September. Chris Taylor's fabulous acrylics are on display at the Curry Club in Elizabeth Street. Hazel Parsons' acrylics of her personal Tasmanian experience are hanging at Harmony in Quadrant Mall. Jenny Jones has display of Tasmanian scenes in watercolor at Steve's Grill in the Centennial Hotel in the front room. And Polly Deakin also has some beautiful watercolors in the back room. And the ongoing exhibition is also hosted in the Artrium Gallery in the NICS building on Franklin Street, accessible during reception hours.
2: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
0: Vážení posluchači, stále posloucháte český program zde na City Park Radio 103,7 a 96,5 FM. Věděli jste ale, že si nás můžete poslechnout i na webu? No jasně, City Park Radio je k dispozici celosvětově prostřednictvím internetové sítě. Stačí zadat adresu cityparkradio.com a z menu vybrat položku online stream. A pokud nás posloucháte, určitě se nemůžete dočkat další písničky, takže si pojďme pustit něco jiného. Měli jsme spoustu žánrů, teďka se podíváme na nějaký rap či hip-hop z Grey 256.
3: Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text jenom.

zažít, režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladový a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věc.

Slyšeli jsme Grey 256 a Dorian. Ti nám zahráli písničku nazvanou Stejná krev. Tahle skladba vyšla minulý týden a já si nemohu odpustit ji zařadit do programu jako jeden z nemnoha hiphopových či rapových výtvorů, které lze na našem komunitním rádiu s klidem přehrát. Dorian je mimochodem Greyův brácha, takže jde o takovou rodinnou skladbu. Spolu jsme je však neslyšeli poprvé. Dokupy se dali už na loňském albu nazvaném Ale, kdy se Grey vrátil zpět ke svým rapovým koncertům. Před pár lety totiž fanoušky překvapil odklonem ke spíše rockovější hudbě v předcházejících dvou deskách. To byl myslím rok 22 a 23, takže už nějakou tu dobu to zkoušel, vrátil se zpět a jak se zdá podle aktuální písničky u tohohle žánru asi zůstává. No, ale víte co, pojďme zase k dalším. 5 písniček konečně za námi a už to na nás čeká zase něco jiného. Kapela Nešvaleš.

Tohle byla kapela Nešfaleš s písničkou Proč kazit příběh pravdou. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, pochází z jejich aktuálního alba, nazvaného Dávka štěstí. Na tvorbě si dali pořádně záležet, alespoň podle vyjádření kapely nikam nepospíchali. Od předchozí desky, nazvané Šminky padlých královen, uběhlo pěkných 5 let a z toho na albu pracovali celé 3 roky. A mimochodem kapele se blíží oslava 1/4 století a to je tedy 1/4 století od založení na hudební scéně a to hned příští rok. Oslavili totiž 20. narozeniny před pár lety, tak snad oslaví i ty 25. Avšak, jak je jasné, nové album, toho se asi jako fanoušci nedočkáme. Ale zpátky k písničce, kterou jsme právě slyšeli, jen tak mě překvapilo, že taková motivace k této písničce nebo inspirace, tou je údajně příběh Anny Gejserové a jejího temného příběhu. No, každopádně pojďme dále, dost už o téhle písničce. Víte co, zkusíme něco pomalejšího, klidnějšího s Richardem Tesaříkem a Ondřejem Soukupem.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem. Konečně dáme.

Sana stejný, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Dohrála nám skladba s názvem Doba je divná. Slyšeli jsme v hlavní roli Richarda Tesaříka, ale ten samozřejmě za textem ani hudbou nestojí. A písnička je totiž napsána Ondřejem Soukupem a Marianem Zimou. Ti se dali dokupy a stojí za takovým projektem, který ironicky nazvali Písně, které nikdo nechce slyšet. Tahle projekt, nebo spíše album, vzniká už 2 roky a nemá údajně žádné komerční ambice. Prostě dali se dokupy, oslovili nějaké přátelé a tak nějak jim hudba vzniká pod rukama. Co mě ale trochu překvapilo, že těch písniček tam bude celkem 9, takže pokud si je nechcete poslechnout, tedy chcete, ale nechcete, tak si je můžete u Suprafonu již letos na podzim objednat. No, to bylo další písnička za námi, poslední 3 nám zbývají, pojďme na to. Vision Days s kapelou The Fialky. Konečně něco trochu punkovějšího.

0: dohrála nám písnička Ať je na co vzpomínat od kapely Vision Days, která si na pomoc přivzala své kolegy z bandy The Fialky a právě i díky tomu to získalo takový hezký punkový nářez. No, máme 51 minut po 7 hodině večerní, z protějšího studia už na mě nedočkavě mávají Jace a Joe, kteří si pro vás připravili následující program New Brew. Ten bude následovat po 8 hodině večerní.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: A už to je předposlední písnička našeho krátkého českého pořadu. Pojďme si poslechnout zase nějaké dívčí jméno. Ellie nám přináší Ďábla a Pradu.

To byla naše předposlední písnička Ellie. Tady, to je jméno zpěvačky Ellie. A písnička se jmenuje Ďábel a Prada. Vážení posluchači, aktuální čas je 7:55 večer a to znamená, že máme před sebou konec českého programu. Následovat bude Jace a Joe s programem New Brew, to znamená nejnovější australské písničky a kdo ví, třeba mezi nimi uslyšíte i budoucí mezinárodní hit, který třeba nějaká česká rádia budou také hrát. A nezapomeňte, že tradiční slovenský program na City Park Radio je každou první sobotu v měsíci spolu s Juridikou a Evou. A pokud dáváte přednost moderním českým písničkám, můžete si je se mnou poslechnout každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7:00 do 8:00 večerní. Já vám moc děkuji, jako vždycky, že jste si nás naladili a doufám, že vám tento program přinesl ty nejlepší vzpomínky na tu naši krásnou zemi českou. No a na rozloučenou už tu na nás čeká poslední písnička dnešního večera. Potěším miláčky nějaké tvrdší hudby, protože tu bude Proteus s písničkou nazvanou Zvíře v díře. Tak to je ode mě všechno, hezký večer. A uslyšíme se zase za 2 týdny. Party Pub, checking out. Stay tuned for the next show, New Brew, only on City Park Radio.